0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní

Chybí mi tvý vlasy, chybí mi tvůj úsměv, chybí po ránu hlasy z vedlejšího pokoje, když musíš stávat z vedlejšího pokoje a jít vidět.

0: Bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: ti tvář, dám srdce na oltář, tak to zvaž.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?

0: se!
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
0: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodovou středu. Na náměstí v Mnichově Hradišti nechalo dnes ráno město vysypat 2 metráky odpadků. Důvodem je speciální projekt zaměřený na analýzu směsného komunálního odpadu a možnosti lepšího třídění. Odborníci přímo na místě zkoumají, kolik odpadu by místo skládky mohlo skončit v kontejnerech na papír, plast, sklo nebo bioodpad. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by ohrožení dotací z Evropské unie.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tolik zprávy, je tedy čas opět na muziku.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: www.radio.mb.cz
3: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

0: Posloucháte Rádio MB a teď už je čas opět na reportáž. Mnichovo Hradiště bude mít na podzim nové vedení. Starosta Jiří Plíhal a místostarosta Jan Mareš oznámili, že své pozice během voleb v říjnu obhajovat nebudou. Oba pro Rádio MB uvedli.
1: Já třeba řeknu za sebe, za posledních 30 let jsem relativně na plný plyn žil v manažerských pozicích a tu baterku jsem dost často vybil až na úplnou nulu. Skončilo to nějakými zdravotními komplikacemi a cítím, že potřeba ta nádrž jako v klidu nechat dobít zase zpátky a ta energie opravdu ubývá a myslím si, že to radši přenechám jiným, protože sám cítím, že nejsem schopen tomu dát to, co by to město potřebovalo.
2: Pane místostarosto, vy jste působil v zastupitelstvu města vlastně 12 let dokonce, z toho 8 let na postu místostarosty. Vedle toho jste se angažoval jako funkcionář v Sokole a trenér oddílu stolního tenisu. Nemáte obavu, že po odchodu z radnice na vás dolehne sklidnění dosavadního způsobu života?
3: Já v to doufám. Já v to doufám, protože doopravdy asi už toho bylo jako tolik, člověk jako trochu stárne, když to zase není tak strašný, ale potřebuje víc odpočinku a myslím, že to dolehlo na mě taky v poslední době, že už tomu člověk není schopný dát tolik jako předtím. Ten odpočinek tam je trošku potřeba a myslím si, že tady je dostatek schopných lidí, kteří mě jsou schopni nahradit. Je potřeba nějaká změna, je potřeba se trošku někam odpíchnout jinam a to tykyla, co jsem nabral v rámci funkce zase schodit.
4: www.radiomb.cz
5: Radio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Další akce v autokempu Kosmonosy na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční další dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc.

0: Letní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

ať zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Jediné Mladoboleslavské rádio a další zprávy. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už tento pátek od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej se zahajuje dnes. Podle člena představenstva Škody Martina Jána model cílí kromě firem i na mladší řidiče.
2: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše Istanbul se utkají o triumf v evropské lize. Německý celek usiluje o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Kouč Aston Villa Unai Emery může vyhrát soutěž už po páté. Začíná se v 21 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: barvy, tvoje jistota. Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: 9 hodin a 9 minut, divokej byl na rádiu MB. Tak jak pak se máme při středě 20. května? Já doufám, že výborně, já doufám, že si to s námi užijete. I dnes kdykoliv může zaznít buď Jiří Korn, nebo třeba taky Alkehol. A kdo ještě může zaznít? Valda Gang. No a pro vás by to mohlo být znamení, že jste vyhráli lístky na Bolka Fest. O tom všem si samozřejmě dneska řekneme. Jinak je tedy středa 20. května. Vy si to s námi užíváte a užijete si to i s muzikou od Maroon 5 nebo třeba Olgou Lounovou, Alice Mraz a Šárkou Vaňkovou a nebo Mr. President. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

na rádiu MB 29. a 30. května, tedy 9 dní, 6 hodin a 40 minut, to je přesně čas, který odpočítáváme do startu Bolka Festu. V pátek vystoupí Vypsaná Fixa, Monkey Business, Valda Gang, Generace, Jiří Korn, Rybičky 48 a tak dále a tak dále. Sobota pak Harley, Škvor, Pražský výběr, Alkehol, Arakain, Krucipisk, no a prostě těch kapel je strašně moc. Lístky máte na www.vstupnafest.cz, případně si je můžete vyhrát tady u nás na rádiu MB. Stačí, když uslyšíte Valda Gang Jiřího Korna, anebo třeba no, Alkehol, to je jasný. Teď jsem zapomněl tu kapelu. Tady máte další

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Rádio MB.

0: Ale co pak nám to hraje? 9 hodin a 31 minut, středa 20. května pokračuje. No a já se můžu zeptat, koho mám na telefonu. Haló? Haló, haló? Tak to nevypadá, že bychom se slyšeli. Zkusíme to ještě tak nějak spojit. Haló, slyšíme se? Ale někdo tam je. Haló, haló? Tak to zkusíme jinak ještě. Rádio MB, slyšíme se?
1: Ano, ahoj, tady Jana.
0: Ahoj, Jani, tak já tě zdravím. No a můžu ti takhle pustit aplaus i? Proč mi vlastně voláš?
1: Hrála kapela Alkehol, což je spouštěč.
0: Ano, to je spouštěč.
1: Na Bolka Fest.
0: Ty chceš na Bolka Fest? No tak tam půjdeš, samozřejmě. Samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Jediná podmínka je splněná. Ještě mi řekni, na jakou kapelu se nejvíc těšíš letos?
1: Dimitri, Rybičky 48, ono jich je víc.
0: Je jich víc. No tak si to užij a uvidíme se na Bolka Festu. Měj se moc krásně.
1: Určitě, děkuju moc.
0: Ahoj Jani, čau.
1: Ahoj.
0: Tak jste to slyšeli, Jana vyhrála lístky na Bolka Fest, vyčíhejte dál, protože kdykoliv se může jeden z těch tří interpretů ozvat znovu. Jsme Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

kterou slyšíte právě teď, uslyšíte v našem vysílání víc. Ruku v ruce s tím změníme komplet tvář, změníme znělky, změníme podobu zpráv a tak dále a tak dále. No prostě a jasně, změníme úplně všechno. A víte, kdy to vypukne? No, 1. června, to už jsem říkal. V kolik hodin? V 9 ráno. V 9 ráno to celý spustíme, budeme tady snad všichni, já, Luky i Roman, no a pěkně vám představíme nový obal Rádia MB.

na rádiu MB. Já doufám, že vyčíháte. Za 4 minuty nám odbije 10. hodina. Roman ten pro nás chystá samozřejmě další aktuální zprávy rádia MB. No a po 10. se budeme hrát opět skvělou muziku a vy i nadále číhejte na Alkehol nebo třeba taky Valda Gang Jiřího Korna. To jsou kapely, které můžou zaznít, kapely a zpěvák samozřejmě. A když zazní, vyvoláte studio rádia MB 608 125 300. No a pak se dějí vůle boží, když budete jako první ve studiu na telefonu, vyhráváte lístky na Bolka Fest. A mimochodem na Bolka Festu vystoupí v sobotu 30. května i tahle kapela. Škvor, a já myslím, že tahle písnička dozajista zazní.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Ano, než si dáme další muziku, je tady porce informací. V těchto dnech v Mladé Boleslavi vrcholí instalace nových podzemních kontejnerů v dalších lokalitách. V Pezinské ulici vznikají dvě stanoviště. Další pak vzniklo v ulici 17. listopadu v blízkosti křižovatky s ulicí Havlíčkova. Zde jsou už práce u konce. Na všech místech jsou umístěny kontejnery na tříděný i směsný odpad. Food Festival se uskuteční už tuto sobotu v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
2: Sport.
1: Hokejisté Itálie budou dnes dalším soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Friburku. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Začátek bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Tikva na rádiu MB, 6 minut po 10. hodině dopolední. Tak co nás čeká, co nás nemine, určitě si budeme hrát další skvělou muziku. Dáme Fancyho, dáme taky třeba, co byste řekli, Silver, no jo, bude. A bude taky Olga Lounová. Tak si to užívejte společně se mnou tady u nás na rádiu MB. Mimochodem, kdybyste to nevěděli, tak dnes je taky třeba Evropský den moře, jo? I o tom si třeba budeme povídat. Tak zůstávejte dál dobře naladěni. Za malou chvíli už vám hraju regionálku od konec konců.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: to pár měsíců a teď je 10 hodin a 30 minut, vy ladíte Rádio MB. No, pojďme se podívat taky na náš web www.radiomb.cz. Automobilka Škoda začne vyrábět nejmenší elektromobil Epic. Pokud jste ho ještě neviděli, uvidíte ho na našich webových stránkách. V krátkých zprávách se dozvíte třeba o tom, že v Kosmonosech roste nová nákupní zóna. No a kdybyste chtěli třeba zahrát nějakou tu písničku, napište mi do chatu na webu www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: na rádiu MB, teď je 10 hodin a 41 minut. No, pomalu a jistě se můžeme podívat také do 11. hodiny. Tam se dozvíte třeba taky o jedné kuriózní záchraně života. Navíc si dáme taky předpověď počasí nejen na dnešek, ale i na víkend. No a za chvíli se budeme hrát další skvělou muziku od Stevie Miller Band. Je středa 20. května, no a trávíte ji s rádiem MB, posloucháte dopolední rozjezd.
1: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodovou středu. Na náměstí v Mnichově Hradišti nechalo dnes ráno město vysypat 2 metráky odpadků. Důvodem je speciální projekt zaměřený na analýzu směsného komunálního odpadu a možnosti lepšího třídění. Odborníci přímo na místě zkoumají, kolik odpadu by místo skládky mohlo skončit v kontejnerech na papír, plast, sklo nebo bioodpad. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by ohrožení dotací z Evropské unie.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tolik zprávy, je tedy čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.
3: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: května, moji milí, dnes je světový den včel, evropský den moře a narozeniny slaví třeba taky americká zpěvačka a herečka Cher. Narodila se v roce 1946. Tak, co se budeme hrát v téhle hodině mezi 11. a 12. bude Kylie Minogue, taky třeba Support Lesbians, anebo například zpěvačka Sandra. Tak dozvíte se o jedné kuriózní záchraně života, taky si dáme počasí, no a podíváme se tak trošku za sport. Krásnou středu.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Užíváte si to s rádiem MB, dopolední rozjezd, ten je v plném proudu. A teď pojďme za jedním zdravotnickým instruktorem v Americe. Ten chtěl studentům názorně předvést příznaky infarktu. Ale co se nestalo? Přitom ten infarkt skutečně dostal. Studenti ale přes počáteční nejistotu zareagovali naprosto učebnicově a zachránili mu život. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem. Co je taky příběh s dobrým koncem, je samozřejmě počasí, protože bude krásně a já vám už za malou chvíli řeknu, jak to bude vypadat nejen dnes, ale třeba taky o víkendu. Krásný den.
4: www.radiomb.cz
1: Radio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: počasí.
1: Je to tak, předpověď počasí právě teď. Dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Může i sprchnout, to je pravda, ale teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra, tedy ve čtvrtek? To bude oblačno až polojasno. Místy i skoro jasno, ale až k večeru. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Pátek slunečný, více oblačnosti bude, takže jasno až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. No a sobota, skoro jasná až polojasná, teploty do 28 stupňů Celsia a neděle opět jasno až polojasno a teploty 25 až 29 stupňů Celsia. No prostě a jasně, vypadá to, že léto se hlásí o slovo o měsíc dřív.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: majitelka uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

Skvělý den s Rádiem MB, je středa 20. května, doufám, že si užíváte dnešní den. No a v tuhle chvíli se taky můžeme podívat na mistrovství světa v ledním hokeji. V 16 hodin a 20 minut startuje zápas, který nás hodně zajímá, Česko-Itálie. Ve stejném čase bude hrát také Rakousko se Švýcarskem. No a pak jsou tu večerní zápasy, 20 hodin a 20 minut Švédsko-Slovinsko. Jsem zvědavej, jestli Slovinci potrápí Švédy jako třeba nás a Slováky. No a ve 20 hodin a 20 minut ještě jeden zápas, a to Spojené státy Německo. No, tak uvidíme, pořádná porce zápasů, zajímá mě to, podívám se samozřejmě na náš zápas a ještě si budu muset vybrat z toho večerního, uvidíme. Každopádně užívejte středu s datem 20. května, teď se mějte krásně a já se ještě jednou vrátím, a to po 17. hodině.

0: bylo 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Jediné Mladoboleslavské rádio a další zprávy. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už tento pátek od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej se zahajuje dnes. Podle člena představenstva Škody Martina Jána model cílí kromě firem i na mladší řidiče.
3: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
1: Sport.
2: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše Istanbul se utkají o triumf v evropské lize. Německý celek usiluje o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Kouč Aston Villa Unai Emery může vyhrát soutěž už po páté. Začíná se v 21 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Posloucháte Rádio MB a teď opět krátká reportáž. Stavba skateparku v Mnichově Hradišti se blíží zdárně do finále. Více nám řekl místostarosta Jan Mareš.
1: Tak tam už jsme úplně ve finále a připravujeme grand opening na pátek 29. května, kde pozvu všechny příznivce kolečkových sportů. Budou tam nějaký kluci, kteří jsou strašně šikovní, vlastně skateboarding, olympijský sport, takže propagace skateboardingu, budou tam nějaké soutěže, hudba a myslím, že bude to velice příjemný odpoledne strávený pro rodiče a děti a si to vyzkoušejí, vlastně ty naše nové rampy.
2: Radio MB. Radio MB. Radio MB. Radio MB.

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Čau, to není problém, udělám. Ahoj, promiň, řídím, zavolám. Vydrž, už to ladím, pak se ozvu. Jasně, příští týden tě klidně pozvu. Aha, cože, dokdy?

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Ano, než si dáme další muziku, je tady porce informací. V těchto dnech v Mladé Boleslavi vrcholí instalace nových podzemních kontejnerů v dalších lokalitách. V Pezinské ulici vznikají dvě stanoviště. Další pak vzniklo v ulici 17. listopadu v blízkosti křižovatky s ulicí Havlíčkova. Zde jsou už práce u konce. Na všech místech jsou umístěny kontejnery na tříděný i směsný odpad. Food Festival se uskuteční už tuto sobotu v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
2: Sport.
1: Hokejisté Itálie budou dnes dalším soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Friburku. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Začátek bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
3: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: vám za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Food Festival se uskuteční už 23. května v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Posloucháte Rádio MB a teď už je čas opět na reportáž. Mnichovo Hradiště bude mít na podzim nové vedení. Starosta Jiří Plíhal a místostarosta Jan Mareš oznámili, že své pozice během voleb v říjnu obhajovat nebudou. Oba pro Rádio MB uvedli.
1: Já třeba řeknu za sebe, za posledních 30 let jsem relativně na plný plyn žil v manažerských pozicích a tu baterku jsem dost často vybil až na úplnou nulu. Skončilo to nějakými zdravotními komplikacemi a cítím, že potřeba ta nádrž jako v klidu nechat dobít zase zpátky a ta energie opravdu ubývá a myslím si, že to radši přenechám jiným, protože sám cítím, že nejsem schopen tomu dát to, co by to město potřebovalo.
2: Pane místostarosto, vy jste působil v zastupitelstvu města vlastně 12 let dokonce, z toho 8 let na postu místostarosty. Vedle toho jste se angažoval jako funkcionář v Sokole a trenér oddílu stolního tenisu. Nemáte obavu, že po odchodu z radnice na vás dolehne sklidnění dosavadního způsobu života?
3: Já v to doufám. Já v to doufám, protože doopravdy asi už toho bylo jako tolik, člověk jako trochu stárne, když to zase není tak strašný, ale potřebuje víc odpočinku a myslím, že to dolehlo na mě taky v poslední době, že už tomu člověk není schopný dát tolik jako předtím. Ten odpočinek tam je trošku potřeba a myslím si, že tady je dostatek schopných lidí, kteří mě jsou schopni nahradit. Je potřeba nějaká změna, je potřeba se trošku někam odpíchnout jinam a to tykyla, co jsem nabral v rámci

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodovou středu. Na náměstí v Mnichově Hradišti nechalo dnes ráno město vysypat 2 metráky odpadků. Důvodem je speciální projekt zaměřený na analýzu směsného komunálního odpadu a možnosti lepšího třídění. Odborníci přímo na místě zkoumají, kolik odpadu by místo skládky mohlo skončit v kontejnerech na papír, plast, sklo nebo bioodpad. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by ohrožení dotací z Evropské unie.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tolik zprávy, je tedy čas opět na muziku.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Zděna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

Regionální muzika, tentokrát v podání kapely Crossband a taky 14. hodina, to znamená jedno jediný. Kamarádi, středeční odpolední úlet právě odstartoval. My už společně odpočítáváme každou hodinu do dalšího zápasu českého hokejového týmu na mistrovství světa. Dneska nás čekají Italové, no a dneska to bude taky v trošku ličtější čas, tedy už v 16 hodin a 20 minut, takže po hokeji se ještě v pohodě vyspíme do práce. No a dnes se tedy můžeme fandit. Dáme si tedy náš odpolední úlet, no a potom už se rovnou můžeme pustit právě do hokeje. Tak mi klidně napište, kam jdete fandit, nebo jak prožíváte letošní mistrovství. Nedávno jsme tady měli olympiádu, tam jsme si hokeje taky užili, i když zrovna tam to moc neklaplo. Určitě věříme, že na mistrovství to bude o něco lepší. Bohužel některé posily, na které jsme čekali, nejspíše nedorazí, ale já věřím, že kluci to hokejový srdíčko mají a že dneska si užijeme opět fajnovej hokej. Už v sobotu nás taky čekají naši slovenští bratři, tak na to se určitě taky těšíme. No a ať trochu zabijeme čas, ať to není jenom o hokeji, tak si budeme taky samozřejmě hrát. Před námi jsou hudební kousky jako Alžběta Kolečkářová, Hey Girl, dáme si doteky Pavla Calty, dáme si taky Something Lázga, no a právě teď už posílám Sixpence None the Richer. There She Goes, to je muzika následujících minut tady u nás na rádiu MB. Moje jméno je Luky a na hokej se teď jdeme těšit společně. Přátelé, už za 2 hodinky je to tady, tak si pojďme zahrát, ať nám to uteče.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Svěží muziku na rádiu MB, tohle to byly Doteky Pavla Calty. No a kamarádi, určitě jste si všimli, že váš telefon nebo váš počítač vás neustále odposlouchává a když něco vyhledáváte nebo dokonce když se s někým o něčem bavíte, tak v tu chvíli vám váš telefon začne nabízet právě reklamy nebo články s tím daným tématem. No a přátelé, já nevím, co jsem dneska kde vyprávěl, ale když jsem hledal nějaké téma právě do odpoledního úletu, vyběhly na mě hned dva zvláštní články. Jeden byl, že Norka, známá na internetu jako Kondom Tonč, sbírá použitý kondomy, doma jich má údajně přes 2000 kusů. No a hned další článek byl o tom, že Kanaďanka vyrábí šperky ze spermatu a mateřského mléka, vydělává 100 000 měsíčně. No tak vypadá to zřejmě, že si budu muset dávat větší pozor na pusu, ale každopádně nejsem si vědom, že bych něco byť jen vzdáleně příbuzného tomuto tématu dneska probíral anebo vyhledával. Takže já už radši mlčím. Jdeme si dál hrát Lake Malawi High Speed Kissing.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.

0: Rádio MB.
1: MB.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Polární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Elektromobilita, tak to je téma, který opět rozděluje nejenom náš národ, ale celosvětově lidi na dva tábory. Já jsem byl vždycky přesně tak nějak mezi, nějak zvlášť mě to neoslovovalo, protože někde nabíjet a stát na nabíječkách, to mě prostě nelákalo. Jak to tak u mě bývá, opět jsem se nudil, no a jeden elektromobil jsem si domů pořídil nedávno, takže teď se právě s elektromobilitou seznamuju. No a kamarádi, Škodovka nám představila v minulých dnech nový Škoda Epic, to znamená malé vozítko na elektriku, který by mělo začínat na hranici nějakých 600 tisíc korun, takže hodně dostupný. Zajímavostí je, že česká Škodovka se nebude vyrábět tady u nás v Čechách, ale ve Španělsku. Takže malé rodinné česko-španělské vozítko Epic si už brzy budete moct pořídit. Ale každopádně já o elektromobilech teď nemluvím kvůli tomu, že Škodovka představila nový Epic, nebo kvůli tomu, že jsem si ho pořídil. Ale mám tu dobrou zprávu pro všechny elektromobilisty. V poslední době se hodně mluvilo o tom, že v příštím roce už by i elektromobily měly na dálnicích platit plnou cenu za dálniční známky. Pokud náhodou nevíte, tak právě elektromobily dnes mají dálnice úplně zadarmo. No a včera vyšla dobrá zpráva, protože elektromobilisté o slevu na dálnice nepřijdou, tedy budou dál jezdit zadarmo, a to z jednoho jediného důvodu. Česká vláda nechce rozlobit Evropskou unii a ohrozit tak dotace na podporu nízkoemisní dopravy, z čehož právě čerpá dotace v řádu miliard korun. Takže přátelé, elektromobily a auta na vodík budou dál na dálnicích jezdit zdarma, plug-in hybridy a auta na plyn se výraznou slevou, konkrétně s 50% slevou. Ano, může někdo říct, že je to oproti spalovákům nespravedlivý, ale já se k tomu v tuhletu chvíli vyjadřovat nemůžu. Takže někomu jsme udělali radost, někoho jsme naštvali, ale já věřím, že určitě úplně všechny potěšíme další muzikou. Já už pro vás na vlnách Rádia MB posílám Evu Burešovou a Pavla Caltu, jako by byl náš poslední. Mějte fajn středeční odpoledne.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Jediné mladoboleslavské rádio a další zprávy. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už tento pátek od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej se zahajuje dnes. Podle člena představenstva Škody Martina Jána model cílí kromě firem i na mladší řidiče.
2: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše Istanbul se utkají o triumf v evropské lize. Německý celek usiluje o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Kouč Aston Villa Unai Emery může vyhrát soutěž už po páté. Začíná se v 21 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: Florida nám to roztočil právě teď na startu další hodiny našeho odpoledního úletu u nás v éteru Rádia MB. No a roztočil to taky včera v O2 aréně, kde určitě i tento hit zazněl. Včera se tedy pražská O2 aréna proměnila v jeden obří taneční parket a co jsem tak viděl videa nebo reelsy z tohleto koncertu, tak jste si to hodně užívali. Tenhle zážitek určitě stál za to, ale já v mém věku už volím trošku klidnější koncerty, takže přátelé, já vyrážím na Marka Ztracenýho tento rok na Letenskou pláň a už se na to hodně těším. Abyste ale neřekli, že jsem vyměk nebo že už jsem starý, tak vyrážím taky na Kabáty do Mladý Boleslavy, do Škoenergo arény už v listopadu, takže ne, nevyměknul jsem úplně. Mohl bych se tedy vymluvit, že lístek na koncert Marka Ztracenýho jsem dostal od Ježíška a že nic jiného mi vlastně nezbývá, ale já jsem si o něj, přátelé, Ježíškovi sám napsal. Každopádně ale nestydím se za to, protože tuhle tu muziku já mám prostě rád. No a před námi je festivalový léto. Odstartovalo nám už valečovské léto, taky jsme si užívali jedny z prvních open air koncertů na Čarodějnicích, no a teď už to pojede, takže určitě se máme v létě na co těšit. No a jedna z největších událostí tady u nás v Mladé Boleslavi, tak už příští týden je samozřejmě Bolka Fest, no a tam určitě taky nebudeme chybět. Takže doufám, že jste si přes zimu odpočinuli a že na léto jste pořádně připravený. My se rozhodně už nemůžeme dočkat. Připravený je taky playlist této hodiny kapela Slza, Lena Meyer Landrut, Calvin Harris, Ellie Goulding a taky holky a jejich kolotoč. My jsme taky o další hodinku blíž k dnešnímu zápasu českého hokejového týmu na mistrovství světa a už za hodinku to vypukne, vyzveme Itálii. No a věřím, že už pomalu, ale jistě vyrážíte za bandou přátel pořádně zafandit. Tak ať nám to líp utíká, tady je muzika.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: dál.
1: Společnost nám právě teď dělali holky, no a společnost vám taky dělá Rádio MB a ještě do 16. taky odpolední úlet. Přátelé, venku máme krásný jaro, teploty půjdou v příštích dnech a týdnech výrazně nahoru, takže si to užívejte. No a nám už se každopádně rozjíždí i sezóna zahrádek, no a k zahrádce patří taky sekání trávy. To někdo miluje, někdo nenávidí, já jsem tak někde opět mezi, ale naštěstí se v tom vyžívá můj bratr. Takže o trávu se stará on, i když si neodpustí poznámky, že my na to kašlem. Ovšem rozhodně si při téhle očividně jednoduché činnosti dávejte pozor, protože právě v těchto dnech rostou počty zranění při sekání trávy. V jedné americké firmě mají zaměstnanci dokonce v pracovní smlouvě zakázáno sekat doma trávu, aby se nezranili. No a říkáte si asi, co by se vám tak jako mohlo stát. No a možná byste byli překvapený, protože při sekání trávy vás úplně klidně může srazit letadlo. Tahle ta bizarní nehoda se skutečně stala 20-leté ženě z Quebecu. Při sekání trávy ji totiž při pokusu o přistání opravdu srazilo malý letadlo. Takže tohle rozhodně nepodceňujte. Dávejte na sebe pozor. No a když zahlídnete letadlo, na chvilku se schovejte, dejte si pauzu, dejte si pivko, protože hlavní je vaše bezpečí. My už letíme do další muziky, my jsme Rádio MB. A tohle Aurora.

0: Manželka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: MB. MB.

0: No tak jo, kamarádi, uteklo nám to, blíží se 16. hodina, no a my už máme necelou půl hodinku do výkopu, tedy lépe řečeno do rozehrávky. 16 hodin a 20 minut startuje další zápas českých hokejistů na mistrovství světa, no a už za chvilku budeme fandit. Já to tady nebudu prodlužovat, já už taky letím někam před televizi nebo před plátno. S vámi se rozloučím, no a zítra si ten dnešní zápas zhodnotí. Mělo by to ale dopadnout dobře. Každopádně je to hokej, může se stát cokoliv a vy si určitě minimálně užijte tenhle zápas. Užívejte taky muziku. Já vám na rozloučenou pošlu třeba Bene a Beach Boy, dáme si taky ještě Davea Stewarta do celé, no a pak už si to tu převezme Roman. Pokud tedy nepřepnete na hokej a budete dál zůstávat s námi, užívejte muziku, užívejte zbytek středečního dne a zítra se těším na slyšenou opět s odpoledním úletem. Mějte se fajn.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, než si dáme další muziku, je tady porce informací. V těchto dnech v Mladé Boleslavi vrcholí instalace nových podzemních kontejnerů v dalších lokalitách. V Pezinské ulici vznikají dvě stanoviště. Další pak vzniklo v ulici 17. listopadu v blízkosti křižovatky s ulicí Havlíčkova. Zde jsou už práce u konce. Na všech místech jsou umístěny kontejnery na tříděný i směsný odpad. Food Festival se uskuteční už tuto sobotu v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
1: Sport.
2: Hokejisté Itálie budou dnes dalším soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Friburku. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Začátek bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hezké odpoledne, pohodovou středu na rádiu MB začala hodina s Romanem. Už za chvilku začne také hokej, Česko-Itálie, pokud budete koukat, tak se nezapomeňte vrátit, nebo třeba budete sledovat hokej, ale poslouchat rádio MB, proč ne, fantazii se meze nekladou, pak je ta možnost, že nás posloucháte v práci a prostě vám hokej nedovolí, a jo, ještě, že jsou ty mobily, co? Každopádně dnes jsou naši velkým favoritem a já věřím, že to zvládnou, že se Slovinsko opakovat nebude. A když jsem zmínil televizi a také rádio, tak věřte, že se vrací pěvecká soutěž Superstar. Televize Nova oznámila, že se tahle soutěž odehraje letos na podzim. Vysílat jí bude ona a slovenská Markýza. V porotě zasednou zpěvačka Eva Farna, zpěvák Pavol Habera, herec Jakub Prachař a zpěvák a reper Kalin. Moderátorem pak bude Leoš Mareš. Takže za mě opravdu hvězdné složení. Vzpomenete si na některé vítěze právě Superstar, za chvilku si o nich povíme. My jsme Rádio MB, hezké odpoledne.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Nade mnou hvězdy jsou, jo, tak jedno je jasné, já se přihlásit nemůžu, ale Superstar se na podzim, přátelé, uskuteční. Už před chvílí jsem vám říkal o tom, že porota bude opravdu hvězdná, že moderátorem bude Leoš Mareš. No a jestli pak si, přátelé, vzpomenete na některé vítěze právě české Superstar? Já věřím, že jo, ale třeba jméno Lukáš Adamec, co? Nebo Zbyněk Drda? To už je horší, co? Superstar ale vyhráli třeba také Ema Drobná, Vlasta Horvát, Martin Chodůr, Sabina Křováková, Aneta Langerová, Tereza Mašková, Adam Pavlovčin, Barbora Pěšová. Takže sami vidíte, že na některá jména jsme dozajista úplně zapomněli. A já bych řekl, že tím největším jménem mezi všemi je prostě Aneta Langerová. Ta to asi dotáhla úplně nejdál, ačkoliv o Tereze Maškové je teď také docela slyšet. Ema Drobná také zpívá dobře a často a je všude. Takže mnohým se velmi daří. Uvidíme, kdo bude další českou Superstar. Doufám, že se přihlásí také někdo z Mladoboleslavska, ať můžeme fandit, takže třeba výzva pro Boleslavský sbor Paprsek. Tam máme hodně talentů, uvidíme, počkáme si na to. Na další muziku nečekáme, tady je, přeju vám hezké odpoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: Viamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, tak si to představte, zatím co se hraje hokej, tak já vám povím o tom, že licenční komise Fotbalové asociace České republiky neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a také Příbrami. Kluby se ovšem mohou odvolat a já věřím, že většina to samozřejmě udělá. O víkendu se bude hrát také poslední kolo nadstavby, co se týká nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav se v sobotu představí doma od 14 hodin proti Teplicím. Slavia ta hraje v neděli doma proti Plzni, tento zápas začne rovněž ve 2 odpoledne. Po utkání se v Edenu bude slavit. Chystá se zahradní slavnost, no a Sparta hraje rovněž v neděli ve 2 odpoledne proti Hradci Králové. O co půjde, už vlastně skoro na nic. Ve skupině o záchranu drží Mladá Boleslav první místo, hraje s Teplicemi a má náskok 1 bod, takže možná tam je o co hrát. My vám také hrajeme tu nejlepší muziku, po 17. hodině už ji bude vybírat David. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Mějte se krásně, hezký podvečer.
1: Rádio MB.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Pohodovou středu. Na náměstí v Mnichově Hradišti nechalo dnes ráno město vysypat 2 metráky odpadků. Důvodem je speciální projekt zaměřený na analýzu směsného komunálního odpadu a možnosti lepšího třídění. Odborníci přímo na místě zkoumají, kolik odpadu by místo skládky mohlo skončit v kontejnerech na papír, plast, sklo nebo bioodpad. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by ohrožení dotací z Evropské unie.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tolik zprávy, je tedy čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Stále si pouštíte Rádio MB a pouštíte si nás i po 17. hodině. Je středa 20. května, do konce roku zbývá 225 dní a svátek slaví Zbyškové. No a co se nestalo před 20 lety, tedy v roce 2006? Právě v tento den, tedy 20. května, ale před 20 lety, bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha na zasedání České stomatologické komory. Možná si to pamatujete. Já vám teď přeju krásný den. Poplatky za zvracení, tak ty se budou udělovat ve Španělsku. O tom vám řeknu za malou chvíli.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: 20. pokračuje, z Domu kultury vás zdravím, ladíte Rádio MB. Tak představte si, jedna restaurace na jihu Španělska, ve které zákazníci za jednorázový poplatek mohou sníst, kolik zvládnou, byla nucena zavést poplatek za zvracení, protože hosté začali čím dál častěji konzumovat až daleko nad své možnosti a pak to tam znečišťovali. No, tomu říkám nápad. Pojďme za další muzikou.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Radio MB.
6: www.radiomb.cz.

0: Parádní den vám přeji, tady je Rádio MB. V tuto chvíli už se nám hrají zápasy na mistrovství světa. Česko-Itálie, Rakousko-Švýcarsko. No a co nás čeká za zápasy večer? Jsou to duely Švédsko-Slovinsko a Spojené státy americké Německo. Oba začínají ve 20 hodin a 20 minut. No, tak už mě nezdržíte, já si jdu dokoukat hokej. Mějte se krásně a zítra se na vás těším po 9. dopolední.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Jediné Mladoboleslavské rádio a další zprávy. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už tento pátek od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej se zahajuje dnes. Podle člena představenstva Škody Martina Jána model cílí kromě firem i na mladší řidiče.
2: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 000 000 korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz. Sport.
1: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše Istanbul se utkají o triumf v evropské lize. Německý celek usiluje o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Kouč Aston Villa Unai Emery může vyhrát soutěž už po páté. Začíná se v 21 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Všechno i touha se pomalu ztrácí. Máš malej plat a na

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Posloucháte Rádio MB a teď opět krátká reportáž. Stavba skateparku v Mnichově Hradišti se blíží zdárně do finále. Více nám řekl místostarosta Jan Mareš.
1: Tak tam už jsme úplně ve finále a připravujeme grand opening na pátek 29. května, kde pozvu všechny příznivce kolečkových sportů. Budou tam nějaký kluci, kteří jsou strašně šikovní, vlastně skateboarding, olympijský sport, takže propagace skateboardingu, budou tam nějaké soutěže, hudba a myslím si, že bude to velice příjemný odpoledne strávený pro rodiče a děti a si to vyzkoušejí, vlastně ty naše nové rampy.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.sport.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: www.radiomb.cz.
5: Radio MB.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, ně s nimi, bez nich gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Posloucháte Rádio MB a teď už je čas opět na reportáž. Mnichovo Hradiště bude mít na podzim nové vedení. Starosta Jiří Plíhal a místo starosta Jan Mareš oznámili, že své pozice během voleb v říjnu obhajovat nebudou. Oba pro Rádio MB uvedli.
1: Já třeba řeknu za sebe, za posledních 30 let jsem relativně na plný plyn žil v manažerských pozicích a tu baterku jsem dost často vybil až na úplnou nulu. Skončilo to nějakými zdravotními komplikacemi a cítím, že potřeba ta nádrž jako v klidu nechat dobít zase zpátky a ta energie opravdu ubývá a myslím si, že to radši přenechám jiným, protože sám cítím, že nejsem schopen tomu dát to, co by to město potřebovalo.
2: Pane místostarosto, vy jste působil v zastupitelstvu města vlastně 12 let dokonce, z toho 8 let na postu místostarosty. Vedle toho jste se angažoval jako funkcionář v Sokole a trenér oddílu stolního tenisu. Nemáte obavu, že po odchodu z radnice na vás dolehne sklidnění dosavadního způsobu života?
3: Já v to doufám. Já v to doufám, protože doopravdy asi už toho bylo jako tolik, člověk jako trochu stárne, když to zase není tak strašný, ale potřebuje víc odpočinku a myslím, že to dolehlo na mě taky v poslední době, že už tomu člověk není schopný dát tolik jako předtím. Ten odpočinek tam je trošku potřeba a myslím si, že tady je dostatek schopných lidí, kteří mě jsou schopni nahradit. Je potřeba nějaká změna, je potřeba se trošku někam odpíchnout jinam a to tyky, co jsem nabral v rámci.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: vám za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.ramont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: učitelka uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
10: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. You can

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.